0: Dobrý deň, prosím vás, je to byt profesora komparatívnej literatúry Václava Černýho?
1: Áno,
0: tady Zvonimir Bajsič ze Zášebu z Jugoslávie.
1: Áno, ja vám podám.
0: Krásne vás, ďakujem vám.
1: Áno.
0: Dobrý deň, pane profesore. Tady Zvonimir Bajsič z Jugoslávie ze Zagrebu. Dobrý deň, ja som po válce u vás studoval.
2: Ja som posle rada studíral kod a sú
0: právo. Neviem, jestli si ešte spomínate ze Zášebu. A teď som po 30 letech, nebo neviem kolik,
2: prijel do Československa. Sada som na 30 godina došel učil Slovačku.
0: A tak sa vás chtiel jenom pozdraviť.
2: I chtiel sa vás sama pozdraviť.
3: To mi je bilo drago.
0: Sem dost let potom žil z
2: vaše literatúry. Ja sam puno godina poslije živio od vaše literature.
0: Bili mi to zdroje veľmi vzácni.
2: Bili su mi to izvori vrlo vrijedni
0: ja
2: u mom radu također.
0: Ja sam jugoslavanski spisovatelj, dramatik, režiser, tak.
3: Sve me to vrlo raduje.
0: To je
3: govorite vrlo dobro češki.
2: To je još ostalo.
3: Pozvao bih vas, ali ja sam nešto bolestan.
0: Ano, ano. A djekujem vam pro všechno, co bilo.
2: I zahvaljujem vam na svemu što je bilo. S Bogom i maramica pjevao je Nezvalo.